0: Gaid fáilte seachtas an seachtach lag maid an dehína an cúga lag a bheithead agus be mis aráine le bethe bhfuir le mar san dul go dtíon hocht le se go lá se neiad na foi segus táúla gáanta se bachaideachta agus táúlam go daine mar ó ceola freisin ar maidin. Smata se bigéar ar a deangolín is féidir teachtarach teag sa heolachaig cúiga hían a cúiga trí nó ón tuairiscart chur ar an aidí rift a heachtarach agus an sin is féidir i heolachaig a hochta céad an lí a hocht a hocht is féidir WhatsApp a heolachaig a náid a hocht a seacht a náid a trí a dó a cúig, nú bheol rífast nead ag RTE.ie agus bíon míle, míle fáilte rúb a gónaí. Smarion os mwydér dos chalwaidin, eis mwydin isle prífsgeilta na nóiachta agus anna prífsgeilta sy'n fwy reid ag cárti walis.
1: Gwyrw ma hedag ráin agus gwmenni tí rýbyr maidin. Tá letir fáil si ag gwachtar an húcrán Vladimir Zelensky a tórt cuidig gwachtar an rúsi Vladimir Putin Cora tí vege le dere chole se gogadir a dá híd. Mollan Zelensky gus sacrofi dáta gan a cora tí gus gugurí sas cora a veime gan am céna. Mollan se gud din olí na caintaní i dír nyodrach ar nús an elvéis nún tesk. Dúrti tóchtar an Zelensky gúl a chudis smú gúinti na rúsi tín tarsach gansi hinn a húkráne. Gúl sét harve mi hásta le se ráta belsgi higs le gantan brúsla agus gúl a dur a gírgum ag síachanán. Hag gwachtar an wedi cael Donald Trump lefys gwrdd lawr siag y person tal eisiau ngrwp y mil y tehetsbala y dîf sos cogus y Liban. Dwi'r siag o'r lysiau tehened, frysyn, agos gwyl, dolan cyn, gwaith yn ys y gos. Tiwr o'r ffer at hos cyn sgwr blyant o gwych, os cwrn y cwrtio dwy chym la clienio fwgys a cwysi hi fwy wain ti fegi la ansi hi harla y lor chaif la clie y dwys na siachdyna. Was Kayam Balogan, Blinus Fugish, as a negator rochus, nor the Sahua, Temple City, Logger Martin de Lune. Town Realtors Contic Fosterig Secart Homan, Marial, Nahultiru Kedivim, Realochin into Shore Pui, Fri Yarkoch de Gursi Poi. Vin Realochishala Kedivim, Dedona Shahogan, Achagrealtis Lefis, Nach Nido Lohobasha Yena, Augustura Rustachit Guerrero Hale. Fuíchtó roch in aintis ca ha fostorí déile leis i difriocht a vín sa gwrsí pái i brahar inchne ca ha cólach di óla sa hort fí fái go gín a vín sa cristeach ar jabna agus ni bein chead na dín sin i chesniu fí hwrstil i vi a ála ca provision. Bei aibriche i da di lóla sáil ono gyd fostorí frasin la cumpra díana i dir a tuarastal a ta ála ca pein agus agi gólia cuchia. Príf skilt na gaeltachta nis a tasi sa nirrur, ta kulli kondi na gaile vi gira tila óla sa rúdras na gaeltachta, fwi nirra tas plan ala ta dien takabla, anu daklechta hogeal ar esta tinsglechta na kearun rúa, agus la sín uchol eis na nudkúrum liana i tanchin hana hén. Credin teacht a dola ian a fáil yng Ngali hir John Connolly gwyl cwrs i trocht yng Ngali cwyr bach ar agrachta i ar nŵs údras na gaeltachta la cólachta i fela la lono gwna mara. Tríf sgilt yn desgwrt, ta me dwol bwyr teac i'r me dyna ta tucu gwn drwg o co cain y chwle oet i giri, dar la cwlyr sy'n sirach na sirfisio andwle y difrein o'n y droli. Ta dolyn cyn gaiyna ar sgein ffwysio tylti mal y fwrni gys yn mal y fi cyrra y dwrt yn terycatach ys ffaibli Jack Chambers. Príf sgilt yn twysgwrt, ta se bairta i eig logan eir, sirfis i bresio chyd i'r ffaelid i'r Airfort gwn yng Ngol agos Glasgow, ni styrna i'n fysio. Be cryniw y meil o hosianna i trwnwna, fwy'n glas triarach. Bwy'n edna príf sgilt agos nes yn amsir. Ta mŵr i'l Skype i gaelta sy'n nir rwgos y twysgwrt yn yw, le ha fŵr i'l o ies gyda'i cwgi mŵn trwnwna agos gyda'i cwgi lain rwyf hitim na hichia. Edyr gwaethym deg agos 60 Celsius y fes i tiwchta sarda. Ta fógra tu cig a séti gwa hin ar nes na gála y mewn ar ta hocht le hasgati trwnwn agus nocht ar y gósta o chan a charin loch gormon gwrwn i rosti chorka gwa chan léme chundain chlaar. Agus sinwyl gwa chwrsi nwyacht agus am sirwenni gwa dyn hocht a chlog fwy na feslaan gwa mwyd i reisnes ag gráinne.
0: Gromíl maad a chátín cátí wáil í sin sinig smar a dúti hén bais ir eis ag a chóchna sin prífskelt a stirnaí nar a chorfer túl sér sin glár awad an fíon cúig a cúig numad agus riach a second lefa an chrín. Ta súlgum sig mai, e bí gáil sibi gés seochlin, ta sa sachs rámni sa tíf sa tíra ar maidin ach níla nuachtan ta sa 1,5 Celsius in sa a gasta ar maidin. Ta súlgum sig mai, e bí gáil sibi gés seochlin. Ta mi sa brás ás in sa studio 3 gasla agus súlgum sig pein, e bí gáil sibi gés seochlin. Nis kudimat túl leis an gyol. Johnny Farig Fítur bánach déle sch Miss Johnson, August Reel, Unangal.

0: Seachtana inis a seo go díide an tám atúgail a náticint. Acha éide maidid sin inniuúnis be múid de lát le lochttan naochttas agus iad a réit a chana le éachtas na blianana seo faoi hahann seo goine agus iad i ggéarún agus daine le le réitiach agus a túirtúnaób a tsin. Bei córanna seachtain ein agus é sin é leiéis sinnis le hinna tafra le cúna dé. Bei múid a lát faoin áteis agus cehol gaiidí le scoladí hééis na chéad choppla lágan na scrúdaachí agus anú sin na chéad sinna chéad choppla lábéid na coppla lás mesa agus sé sin dín scoladíína agus níhéidir sé le cumna dí go méisiad fiochtí maichacha agus tá trucail cefé bleisín héad go seaige be scoil teafé ciúil sin frisin an te seaachtain se nó deúbéid acha be muid láirt sin é bailíbe. Acha tá dúis le túirt amachchain cát líp TFA is gloch scór euro a seanir agus betrisisiní chunéile sé chaisehain an lehanana bhí sí hénig mota a speisteocht fór sí an cáta TFA líp sin agus me fiú scó euro agus nach metáisiúil gomáine se bheitaga le a teistil a náitcinint be an náid éide ó sa go chuid TFA a goil a náitibe. Mar sin matí me insinnais nó an teach a an chlár an maididin sehéad. Na bellí teagháile.
1: Poi brálinn cluistel web, náid a hacht a hín a hacht, sé sé, cúgi cúgi dó dó. Nú seol teig sa cúgi hín a cúgi cúgi trí, agus tín cinta RNIG a churib da hachtirucht. Sfeidir le tríofasta chuid ag iri sinier ag RT.ki. Agus eis na sé chonde, seol teig ag 8-9 hacht a hacht, agus cúr RNIG rib da hachtirucht.
0: Somúid dunais le éireachtas na saona agus déadach daine bhfuil na fada bhhaile nais fós éireachtas na saon a chhfuil fada agus ní fada chi bhfuil míí i gimocht nach ceagra mé legan bblion seceite ach tá siad réiteach é déanús agus iad geadh le fáil daoine beit í thuúach chunaób le linne déad seaachtainna nó le linna seaachtainna híos sin i g gehardne agus lom le ní smóla thuúirt rom faoi seo tá Louis ní rahéid. Ceú tú Louis? Gomá leis mhíal cechúil tú Tá má go Bhí mar an sin beidlín ar anas na fad a bhain saun náidach tas fós.
2: Níl an saun a cáta fós agus tamad a caint ar a saun.
0: Níl an saun a te a cúi fós. Sees mes a rúin. Ach, gólin tjá, tas am bín sin a caint ar sas, agus bín gomín tjá nís gólin go chúrsí eilach tas na víns múid a láurtseid go hondúl, ach tal fókru krumá chana gói, gúd sé be i gera kún agus fóidan beit sé vachan ala af hóntu hjúrtskýp lelin na féle.
2: Tin eigi dyr o'ch is stoch is ober blian a fi'n sy'n gell leis yn feil agrw agos fod y beth hor mynd anon eisgw gwn eidyn agos fod i mersi yn hwyrt chwn cyn Thomas mar hamplan ffogr fe cyrhamach yn isla hag gwymod y ffog e cwrtw crw an na haibri hedon o'ch hogan's cwn a dwi'n chwyl y blian egin feil mor o'ch iad ni fwch mynd anon an eil ar achdol le linnan zer ish achdyn ysyn eich twyrt cwn a leis na comwrtish le ontro le homohori a clorw le fe ag darsiwrwcht, ag mwyrsiwrwcht ar na comwrtis cawrw le lagan amach onyd agos rachdol oca di agos a fe ag dîn na dicaid agos clorwch i na feile ni feidio leis yn fwrdd eisyn o'r ffad a lof siol ar nôi agos an eilach o môr yn eis so bi'n bwyl crw ag tasdol weng le lyn yn zera siacht yna agos tag yn grwp adini y goni a fi'n sfyr flahwl le na cwyd ama le cwn o hwrt dwi'n agos tomwyd ag sŵl gydwch sydd ar asio gos gydwch y cwpla aig nŵw fresyn ymlaen a la cwn o hwrt dwi'n le lyn yn zera siacht yna.
0: Agos, mae ha cael sydd gylio'r dyn yn sy'n rhywun ysio, Louise, ce fydd harta, dwi'n sy'n ni eithaf i gwyd crins dwi'n chynnydd, ce fydd harta dwi'n ha cael sydd?
2: Bi'n harta i'r ceid ffiche eid ffad harden zera siacht yn eich pastol yn ish. Agus yr eist yn nis mo comwrtys o'r siŵl agus nis mo imwch di o'r siŵl. Ac bi'n harta harta yn meid sy'n agus is treif sy'n tri o'r clig e iron wyd eid chwlwg yna e yna. Eid alaid tri o'r clig chwlwg la. Ma ta cwpla dynas fi'n siad yn an, you know, tiach da das, you know, dyr dyn dy hyn a dy saharn. Ac eid alaid treif sy'n tri o'r clig agus ar nwy ffond sy'n ticid zera siacht Sir Anashka, as an kuna vahogan shit doing. Ach, harted and made shin, Avinzi Tassal, Marta, Rinstini Tassal, egamanti, egg sula, egg onid, egg sula, egg anam kiana,

0: Cachéir sé do dhéanamh?
1: Bhí siop grocery i Clerks sa Bearna, agus bhí sé sin na tortéiste a Corca, mar ar na strangan é bhí ar an mullín agus ar na papair, éifocht amháin, bhí Tea Merchants Cork, scríftar, W.M. Clerk, Tea Merchants Cork, a bhí scríftar an ribín, bhí chán, acuair ceangal ar ruddy, mar bairt a bheith éifocht amháin. Agus bheith Mrs. Pradstone a bhí an thib sin, níra mór an Pradstone bhí sé sin agus Sherwoods agus ní chéin lucha mén dhéna le, Mr. Main an fair bheith sé sin sin sa, bhil Chepel Pradstone a dúru linja bhí sin in teachta sí hir rai na hernan zan is. Tá fair gín te lán ochin bhí sin am, bhí sé tógeal pectori ga RTE sílam.
0: Stoi a bod fi sib gar gyma go wael y bord na gaid. Fi chrwy'n sy'n mych y gael ysdech le cors capol ygys ysdech y ddiol glasri ygys y cynnal sy'n ysdech gan wael y môr. Cwy'n hath mych môr o'n osyn ebwn adalín?
1: Fi ych Rani Canor, Roddy Canor am iarn fi sy'n sy'n gael ysdech go reil ta chwyl y herdyn. Fi ddyn i tort ysdech glymwch chi. Fi ddyn i ele y tort ifwch chi. Fi ych eim y gael ysdech. Sy'n lein sern. Agus yn sy'n fi Carney Capel agus Mŵn Holsteach o Fiwan Cosherga.
0: Yn sgolio chi'n rhywle i ddeisht, yn mwych, a bwyd, sos gyda'i rhan go seibe, nhw fi'ch rhan go seacht, y gwydig yn sgolio nhw'n thamsyn y mwych?
1: Nil sag mae rhan, ni chiap yn gwrdd rhan ddyn ni rhan go seacht nhw, fi misio ond rhan go se, rhan go mynd sosig rhan go se, a fi test y sain yn orsyn, nor fi thwg imwch ddo'n sgol, agus fi eisiau sy'n so, fi thwg braw obltig yn dar lefel, mae fi eisiau sy'n dientydd.
0: Agus rhamwyr anna cael golygu dar y lefel?
1: Ni hen ar y chyn, fi lan roedd i le dien y Somali gys cwydwach wyth o'r gysasna, fi gwbl ydyn yn chyn y hwyg yn dar y lefel. Fi chad i si y corb yn orsyn. Eich dac o gael, ni rhen dar y lefel ni sgyr yn asyn.
0: Agus cael ddeud eich mewch na le bwch o'n i'n chyn y golyg indys y bag agus marsion i stechon?
1: Fi eis mwse meris ffecr am sy ddair me cancer. Hw mae rhaid nes i'ch St. Mary's. Ach, egin wersyn, ta mae cap o gwrdd, fi'ch dyn i fi gael ei mwyntio ar ychydig fwrs i ddil sgol ar ychydig ys mae sy'n ddysg o St. Hendys. Ach, sy'n sy'n St. Mary's, gwyd Jacob sy'n fi'ch di cap i gymryd ag ymwch sydd yn y sagart, ni'n ddysg am. Fi hafer sagart o'n, agos ni'r hafer sagart o'n, sy'n eich eir o sy'n am.
0: Mae'n gwestiwn i gyfynach eraill, a gwestiwn i gymich Cwyd Jacob, gwestiwn i gogwr gwnwy, chos ffyrsyn yn tamsyn, ond fi ceisio yn y tordw choloed sydd ar dw. Ach, tu hyn, Srin, ydy fi sgolfawr yn yr eitiad, cyn eich tu?
1: Fy mae hwb mae'r sgol gygael, ar ffapus, agos yn sy'n hwb mae gwy crwg sy'n ymlaen cli, agos e golaes ty tri blion yn sy'n. Sy'n ymwch o ddiddi, chos yliwg, neu'n abyr ty warn sy'n.
0: Mae'n balaert, Daniel, tu gwydon o chodib chiap yn balaert. Ach, da i chwyt o gyblau cli, cyd o
1: Chwb e dyn y tîs, grwg sîn.
0: Rha ŵd o'r chyngen iachtw dyn y tîs i ar mwyd, rha môr anno sy'n nes dyn tagi y gymans cyrraedd?
1: Ni rha, no, ni rha. Fi eisiau, chach dwi i enes y maile, ni rha i hanter i enes y sgol yn orsyn. Ni rha môr anno o'n. Rha ffrash i'r sgol fi, sgol ni angor o mwynt o'r ei tîs o'n, sgol ni nach o mwynt o'r ei tîs o'n.
0: Stoi, cwyd i gynnu ddau, mae'n nes i ta gael yn y sy'n sylwad, a niw fan ddau'n siarad gyrraafr ddechyd, agos o'i gyrraafr ddechyd, o'ch ddechyd fi'n wrs o'r ffyrst nad, ac mae hefyd bod ei gael chwys ddiffsiwl. Byn gael o'r bwys grif, agos mae'n siarad yn y sylwad a niw fan. Yr o'ch ydych mwgol practicwl y tamsyn yr o?
1: Fi'n cwyd ydych mwgol practicwl. Fe gawr ych leg, ar maedion, beidio le cocrwch, beidio gwych hwyr ych leg le ffwyr, agos fe'ch sgrif yn siarad yn y nes.
0: Glafiar hyn i ti'n ysio'n dîf yn ffwyl, nhw'n chocwyd o'ch cacw y bernad?
1: Fras er yn law, agos cyrdd y fi le dyn rhag yma. Ta mewn dan ffresio chi yn o'n dorod.
0: Ni ar hynny eisiau bod leiart. Ach, ysdyn nhw, agos sy'n cymwyn siar bagal ni eisiau bod, ach, ysdyn nhw y mael at yn obers yn y gwni?
1: Ys ma, ffecr am gwychiart gwychiart, ffecr am gwychiart ni cytol agos ffwyl, gwmwn y gwchael i ni gys gwbwchol i. Mae'r Ta mis y ffos y dian y gritar. Agos mae'r mewch sy'n awr yn am yn oes yn i fach sy'n am yn eich. Ta mae'n an sy'n sys agos oedd i gynt i yna. Agos ys mor gwrn eich yn fe'n an eich yn i yna gyd siarad.
0: Ach, yn oes da hi cwyd wach, a bynnag sgwb a chi gaheisio dyma, a ni stwys gyda chi ddysg cwyd?
1: Wel, chach, a frach brach sy'n ar y cwyd, chach ddysg gorer.
0: Ach, nid i fi tu, rei ti blea cli yn sy'n, ti blea yn sy'n, ce? Cedwch tŵn ta i'n siwn?
1: Chame blian ar gair rúsar neach me sôs yn sy'n chorbe.
0: Cydig ti'n gair rúa?
1: Fi me agol ar gyn teca fi anig yn am yn sy'n hús agos sy'n e nat fi yn ffôlum. Fi sy'n her bar y lliog. Agos fi Pierce agos y fern agos Bridger Donalds, Michael Sellion o'n Orsian, Sean Strain agos fi sy'n her bar y lliog mae'r mwntio'r i ffecar ymsa.
0: Nei, hannig tú nú að sætja þér tú heis það sé blíðna með að klíja, kæntu hvað tú jána. Nei, hvað tú múntið þér til tamsin?
1: Og með múntið þér til norsin, hýska, kæl með helgum þeir hláar. Við sé sengar maðfresin, við sé sengar halin.
0: Kæntu þá að þessi við í gilvið hýlis og þeir hláðir múntið kom præðið að verða, nú kom præðið að sé gæða húrúa?
1: Bátt fjóga við hann, ég rána, við kúpli sjópan, Sean Halla, well, Sean Halla vi se teka anig en amrin jo kja noni i sen. Begus, vi se, vi ne gassur ga halen jan. Vi se dan, antoki le felle merach tegas nchliba ha tiva mo. Nira ba, nira kom lop fi, tjaak, na vi se, karbe, bjar lopen tiva mo.
0: Ogus, kakar hanyu un tjöklad?
1: Hanyu se gemalem, hanyu. Nilsa gemme bin jan, The last score blien at the machine, Nils and Mawan in on. At near in your yarn row at the genumption. Hartu Fanaton. Near a kish to be her imort, the fablien, no avlien, no genitadella. We could be a curtian thing the winter is cartu, oligus, and mooter of the Yenish and every Russia.
0: Nadivi, my sister, the Vijabai, the Tuadro.
1: Well, ho, cartu, where you horse, was cartu, see my horse Nadini freshen. Vi sé de genna drámirt, vi sé de genna rangan íhja, vi sníf agus vi fúal agus pastí agus chulla hæsra dan kókrocht, chulla ní, gud jín djekk lög svo níhja.
0: Agus rann tú aðeir tjúna gondi að hlóið þá þannig tú lésku gæli, nú lésku, lésku að ég að húrúa?
1: Nér með blín hann, blín múntjara þrunni með hann.
0: Agus kæntu hugað lésku að ég að húrúa hann tjúnu?
1: Míti kýlík.
0: Og hvað það er stóð ykkur, býðjast hann heina óla, að kenda hvort þeim sjáka maður, góðinu, hvað sjáka maður að bala ég. Hvað er hlut, býðna núið að kastu við eða fyrir tíu?
1: Og við erum með að rífa sér, að fæða písa, og sinni vil með hálfa ráfi.
0: Hann ekki tóið eða fákum við þessum marsum marrún, þú sást það um rún sinni skvíli. Hann ekki tóið eða Ishtech, fi'n teach hostan sio ti se e gynamara?
1: Fi teach hostan, agus fi teach le, fi pwysiopat, fi mahar y traed, agus fi edach on, agus eri ar y geisio, agus fi groser on. Nyr sam stedda fi. Nyr sam stedda fi ein flas o sien.
0: Bwt bar hw mor mitoch mar sy'n trin, ni mo'n yn tar hw di ar mwyn dynis as gondech loed, ymach edrych edrych gael hw rwa, ach yn meid fi tu yno, agus y meid chatw Si Brianna y trein ala nai, agos cha tu Brianna gobaid o'n, agos y chyn gael agos yn di, agos gael ydyn o'r cynti ffsiwl lwg.
1: Fi gypwyntio fi me, ysdyn siast y gysyn o'ch, agos fi me gobar tog cwoc o'ch dder, ach fi mahar pyr i bio agen am, agos fi si chyn ar bar y pleile siop, agos fi teson, agos fi si chyn yn chyn y pleile si siop, nir am ysio anwahigio.
0: Vir tog cwoc o'ch yn siadast o'ch gysyn o'ch, Níl sábach, hálo nach mér dýn eða stjáka tórið hrúr að nýkjum tómsins að þið hjósta nú smart að njó mér?
1: Fíach, duskil mér djá nátt mar, vel, mar djá að lén sé maður hann vær. Agus, hæha, kæpur ígast og því enn djá mar við dýn í að nýra ekki nám, ach en tjén, hún mér stjáksna bíl ígast mér sin djá. Agus við dýn í fannast sér tjá, við dýn í fannast sér tjá, hún fæður sér leik nýdja kæra hó kúig sílum. Vad rör Romsa?
0: Och så om jag har fått att chatten är zamma där med vi har sett ett kort eller mail när zamma där mun så det nu ska vi ta sig igen och låta det inte på sig det går på hjärta nu kan vi
1: vi strangeris move the nias blå klia agsenchen vi couple the nas sasn a couple the nas merkani energen smoothinias is tiersha blå klia så att jag
0: Vi sé byrja tjóntjóna gus að pleilisja mér, ach hvað sé byrja pleilisja nóst, þannig tjóna fyrstur?
1: Ó, hún með ég pleilisja nýlsagum en dátu glandýr, ach hættar 66 beidjar nú, hættar nýs, hættar nýmsjóðsjón. Nýl múið ímra að marnur þessjón. Brooks Legia.

0: Ella Martin Kenny in Shanadar Nessa Cosgrove agus in Chiel Hacta Dela Breed Smith. Tan a tiki gileg dan chwyhe dyr dyn yng Ngalagas Corky y mawta y do a da chref pelan na heran jiltan ish. Iar wy cwm yn lwyth as gael gwn yng Ngalar ma jyn gyrdiwl yn y tiki dan chwyhe y fysa ymwyrt yr ffwerc fy cwyl yma la fe yr y tri ochlog jys a heran siwgyn yn tri hwla jeg da fehyf. Ni fe yn chwyhe la fecal yr yn telefys ffys a bysha a chrelw bio yn sio yr RT radio na gael takta. Tá pobl na Gaeltacht a fhaca ar an trai alu a rísig isce éirin a dúirt an cúrlar chondai Dennis McGee. Fís ag tagart dachlair a bre isce éirin dan chondai a seoga cyn cera bliana an bhfuil se bártaí uas gredu i dionúir chóris isce agus séirithas ar fod na chondai. A dúirt an cúrlar McGee na bhfuil omra ar bí ar hogrí a barais tí chlachanéla rídóir na na Rossin. Tá sé bártaí ag Logan Air, seirbhísí breise a chur ar fáil idir Airfort Gunangáil agus Glasgow níos mulla an bhí seo. Gé eitilt filte sa teachtain atá ag Logan Air idir Dunangáil agus Glasgow faoi leheal a faoin saoirú beidh ceithre eitilt sa teachtain. Dúirt éiles ní go thartaí stiúr ar bainistíochta in Airfort gúil méadú chuig fin géad ar líon na báisníirí im líon go Glasgow a gompraid le neirí. Scéala báis agus socrí atáirí. For Frankie Heron is glan cá ar de rithe báis nú. Mara na bhain chéile, ceathar mach, ní na bhain, déthar a bhain agus deadafar a bhain leis. Tar a ara a deatáirí bha cebe an ar de rithe nú go dín hácht a chlog an ácht. Dhéanar a ara sa bhála maira ón hín go dín hácht a chlog. Cotar a sa rilic eitiúil in a dheafra na hín éag a chlog a dea pobl ar de rithe jadóní. Agus socrí atáirí Werner D. Wheel is an chillín cilchata ó guhas a fór báis a Birmingham hasanna a mín huerta. Aistear a chuid luata na bhála le na god a rilic na galabaga a maira ina dheafra na hiné go chlog a deap pobl cilchata. Sina bhil ón tuaisceart.
1: An aim sé dunis measc angus gamlas tríobh sí gréine tá gheal an chuid eile an tróna agus cabhrúr scaipíon teogas an siúd. An ba sé floch an áitichaí go go mún níos deirna agus beh chuid go mháisteach seo trom agus go dtíobh an buil fuarla an áitichaí. Scaip an mháisteach go dtí ceantar sa níor a roimh thitim na hí agus idir 2.7°C bheith an teochta saoirde. Siéte go bhheasar a neas agus neartón gaoi seo amach sa tróna go mórmhór an neisceart na tíre agus leis sin sin bhfuil go chóirsaí nuochta agus aimsire in seir RTÉ Raidió na Gaeltachta go mbeidh sé an cúige chlog.
2: Na scéalta sport ar RTÉ Raidió na Gaeltachta.
3: Balo yari down a lichta da sach bari gus darvi o eig preso ka divi ar siul a bosh gichroka la rulei gu mei a treds dede e Katie Taylor ma fradi gari mool a bosh gichroka er a gogiu la gu vean fovers treds a Katie benna Franca Flora Pili gu si velt down da bai kudwa down a lichta eirin acha ele er a gorta er in gid haran chin gu vean fovers agus benna tickets a le canacht o de hine sa hugun irai. Cwrs I ledo I gynnes ag eisiau nio loch la ffile llanys na farau cymortas ysgylltyn na Franca a Roland Garros. Ta yn lled glyffu idr Alexander Zverev agus Jakob Menchik ar siw le cwpl o'r eich leg rŵ Zverev yn lled rohet 62 eisiau ydw a reis le Menchik rŵ sia yn siw set sia y tri agus ta Zverev chyn cyn yn son garw set do y hian. Nis diwrn ni trwnnw'n leig hartau'r eisiau chlog Casabert idolwch ar eich eile sy'n glyffu le llanys eile Flavio Cavoli agus Matteo Harnaldi. Rugby nis agus ta enim cora ag príf chó Charlie na Hayden Andy Farrell le conra nô leis an IRFU. Fi Brian Fantas a gondra vi ag ilio bach tais gyrra enim a lua le post hasna herig siad conra nô go mair an conra siad gudi gudio cwderir le cymortas chawn an dawn e ficha agus e tirich a hian cymortas a feisa siúlts na stawt eintihe. Cwrsi gael finish agos chwrs Shane Lowry agos Rory McIlroy tŵs maelish yn Memorial Tournament yn Ohio yn ei. Ta Lowry gaw wyl if we won yn thar beis achar ymach ydy gwrsig fichyn nhw med gwn si. Ta McIlroy bwyl if we won yn thar agos beis eisiau na tasi mach ag chwg nhw med fydd gwn siacht. Si Ryan Gerrard ata yr llawn na himara as hein fwy lawr de bawl imri ega agos a chocht mwyl if we won yn thar. Sacrin na man agus beicla fy môr ar siúl y bosgi chi fe glefod heisio siach trwnona cas y ffwyd yn ban na heid yn yr yn y hisiol tida y glyffa coli hy gochorn yn dawn. Be ffwyd yn Charlotte Ward gwaed ysa Emily Murphy agus Denise O'Sullivan gan glyffa sy'n tysg yn fyrta fe yr ffynri. Be glyffa idyr yn rank agus yn ffolin ar siúl yn ochr fresyn sy'n glyffi gychwyd grwpa y dôl. Beclifford Dúlánig fóid an náisiúnta na Varanach freisin tasa siad ar Canada a Montreal.

0: Beidz í húrach cún dhóib le linn dhéad seachtana nú le linn seachtana hís tín i gilárde agus lomla ní smúolis a chúrt rhomfuísa tá Louise ní rávid. Cechún tú Louise? Gamá leis, Michal, cechún tú ein? Tamá gamá, stór, tamá gamá. Vi mara an sin beidrín ar annaist na fad a wain saun naidacht as fós.
1: Sa, níl an saun a cát a fós agus tamad a caint ar a saun.
0: Níl a saun a teacrí fós. Sees mes a rúin. Ach, gollin, tja, tasam bín sin a caint ar sas, agus bín gamín sa nís gollin go chúrsi eidachtas na vín smúid a lórtseid go hondúl, ach tal fókru krumá chana gai, gúd sé be í gera kún agus fóidan beit sé vachan alá af hóntu hjúrtskýp lelinn féle.
1: Tin eigi dýr och is stoch is ober blíin a vín sig gæst leis an véle agrú agus fóda beit hormat an an eisgú gón idin agus fóði mar sin a hórt chan kín Thomas mar hamplan fógra ve kárhamak an isla hag gwemad a fóg a kórtú krú an na hæbri hedónach a hoggans kúna dúing Chulabli and egan vele marochiad ni vok mit anan an eile arachtal le linn an zere shachtan a shin ik towards kuna lish le komortish le onshot le homohori a tlaru le ve ik dar shurach dig mir shurach dar na komortish kauru le lagan amak onid agus rachtal oka di agus ave ik di an the decade agus tlaruchi na vele ni fade lish an vurin eishin or fada love shal arnoi agus an eile komor an ish so bein buil crew ik tas talweng le linn an zere shachtan a agus tagan grúpa díni agóni a bhín sfír flahúl lena cuid ama le cúno hórt stúing agus tomwyd ag súl gudok siad ar as agus gudok a cúpla aig nú freshen imlíana le cúno hórt stúing le linn an zera seachtara.
0: Agus, me ha cain sa gulior dín djinn an isu, Louise, ke veid harta, dus an ní ta figiúid crín stóhi chunir, ke veid harta idu ha cain sa
1: Bein hartar cead fiche ed fad hardan zara seachtan eag tastal in ish agus ar ishtan nis mo comortish ar siúl agus nis mo imochtí ar siúl but bein hartar an maid sin agus is treif se tí or a clig a iranwyd ed chulagunna a iana ed a laid tí or a clig chula law ma ta cúpla dinas bein siad anan you know tíacht ar as you know dardín de hína de saharn ac ed a laid treif se tí or a clig agus ar noi fáin se ticid zara seachtan Sir Anashka asan kuna va hugan shit doing. Hearted and made shin Avin Sig Tassal Marta Rinstini Tassal egamanti eg sula gasig onid eg sula eganam kiana mayal in the comer tishugas nihimokti of our shoe like egg eganam kiana.
0: Agus dríd bheith chun isteach an isteach agus a mention is dear muid a gosú nár sáin iúgus an iachan o ia bheith síman sin sin sin sin síman beidh is dear muid gomortus strip bheith tinn rá leit súil tá mas ástá sá iúna a chumar sáin sibú go bheith tinn bheith dúil agus na bheith gomortus strip a bhunn agus go mhéin lána dár dí a mhéin lána bheith bheann a bhaid agus mhéin lána bheith tú chúnla
1: Is feitus kinsa. Tá fuidim ar lína ang ed hívan eirach des www.conterachtas.ie agus is feitur at a rá na spéisiní atá agat agus dinu ma dírach dan sin chulagunna a chur in sanat atá si digir a veb mas lúbini no mas agal o Bartsa no step mar lúig tu hain no na cumar tu sian o sanihe tá dini an a rá lein cain oor a vaksi digir a veb ar dúlgas agus cain oor a vaksi dar fall agus spéisacu insne na comórtais éag súla. So cínta is féidir the rau a spéisa a ráling agus baimut anan díní a chur ar na comórtais sin.
0: Nus tá sam stóhí nach tástó chad an CV úna tát a chodisteach ag ígun tévach a gaiar a sa. Ach, úl tát go mitra bedála díne a chahas a bhagi, caha gail gistóhí bhagi, agus úl tát ala
1: Cá gael gyfa acu iron mwyd teisio meddwch di ar hwyni ffresin ti rwch lega mwch mwyd anan dini a hecol gohori a dini a beth yn nach rawig yn feil a hana nor nach wyl atna ang ar hw ti rwch le dyni cyn sy'n gwyl mwyd clwyddi o hef cwdwch lani agos rwyddi mar sin mar tasio sin ar noi harfa tofo toch agos mwyd a deila le gasa rig yn feil agos na comwrtis gohwyni oga agos sin e yn oed ira a rolin cyd na spes ni ata agi ni gos i fi o chyrstach is ti rwch incent doing on idem alina stock agus inchin doing kewain agus kinor vaktur fall agus tin with sagbod and shin ladini and ni shin no have chloram agus rodita
0: agus gahadin louis sevaskin noch bon zeglanation shgah Aber ich
1: bin nicht. Ich habe nicht. Ich habe nicht. Ich habe nicht. Ich habe nicht. Ich habe nicht. Ich habe nicht. Ich habe nicht. Ich habe nicht. Ich habe nicht. Ich habe nicht. Ich habe nicht. Ich habe nicht. Ich habe nicht. Ich habe nicht. Ich habe nicht. Ich habe nicht. Ich habe nicht. Ich habe nicht. Ich habe nicht. Ich habe nicht. Ich habe nicht. Ich habe nicht. Ich habe nicht. Ich habe nicht. Ich habe nicht. Ich habe nicht. Ich habe nicht. Ich habe nicht. Ich habe nicht. Ich habe nicht. Ich habe nicht. Ich habe nicht. Ich habe nicht. Ich habe nicht. Ich habe nicht. Ich habe nicht. Ich habe nicht. Ich habe nicht. Ich habe nicht. Ich habe nicht. Ich